po cestičke v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal, potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc, pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží

čekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

žabí babka, malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko.

vezmeme. Pro jistotu držme se, radši hezky při zemi, radši hezky při zemi.

neboj, mjau, potkane nic se ti, mjau, nestane své srdce klidně, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila lahůdko byla, porostou rychle švec, než řeknu jen.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.

Náhoda to nebola, stratila sa cibula. Hovoria mi naši, že v našom dome straší. Nastražil som lepidlo na špajzové

ty mlsounej jeden, dáš ten med zpátky na místo? No proto, lidičky, ale teď budeme potřebovat vaši pomoc. Trošku se nám pohádka zasekla a my můžeme roztočit klikou. Je někdo mezi vámi, kdo by se roztáčení chtěl účastnit dobrovolně? No výborně, no pojď k nám, švarní jinochu. Tady to prostrč a toč. A toč a toč a nepřestávej, dokud to nenahodíme. Výborně, potlesk pro dobrovolníka. Jen ten, kdo má klid.

0: se rozlíhá vaše šumení.
1: Vez teda, že za tebou jde člověk.
0: A čo mi chce?

0: uchytil?
1: Nič nemám. Iba tento kvietok.
0: Daj mi ho.
1: Vezmi si, ak to dokážeš.
0: Daj mi ho. Daj mi ho.

křídlech lásky se vznášela jak notové svazky. To když někdo průvan způsobí, láska začíná. Raz, dva, tři, čtyři, pět, na doby.

když šla spolu na uvertúru. Hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, počase měla malá pianina.

0: zelená střecha. Kočka se jenom válí.
1: A vy?
2: No co to je? To je ňuňánek, to je ňuňánek. No kdo tě podrve, kočičko, kdo pak?
0: Páníček.

Když se šťahou, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět. S žirafama se bavit nahned, ale hudba je pro všechny. Když se chytrej, můžeš hrát šachy,